0: Metropolitné správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 13. a o 18.
2: Řekli jsme už víc, než říct se může. Ty slova, co nejde zpátky vzít.

blištivých miest, v nich milión dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží. Abych se